svar i seminar. Jeg sa nar, aha. Jeg sa mo boogie boogie boogie boogie boogie far. Stein og tvett se nesse kiram. Se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas, no